Skończyte stóp a na stóp, dveře se zavírají. Příští stanice, Jiřího z